0: Hát tak určitě to jde. Já to ještě je lepší chodat. Tu tě díko na vás tak, když jsi díko na vás bude chodat. Nech je chodat, i ne.
1: Hodně nech je ale tak nechá to ne.
0: Chaste, nech je no hit. A chodku šáčku, to je tři tě. Ujále, lidé to je vykota, ono vodačku a tegra tě tě. Lilina, ale lábaka čudla. Ona se, lábko, ona čudtega. Tě kuča, zahlo, lám nehy šelkaj. A hitu nehy šelkaj, jako ona Jak prasakie. Ah, kun hin ko de chutta na khate ni in le ko de ten hili. Ko sho wa ti sin thai chi a so kha tai ri ko ko sho ba to de yi a te ala ka ta wa yi chi he. Ti sin kha da ta de ta ke ma de le we tha ya chi ga wa ta na te de ko ko ta la te we ko sho ba to de yi a ko ha yi le ya. E chi ta de ko a
1: Tri la rat in li kongos o jo orales iya kuteta kute iwa tenehe kwate masi.